jako prynie pšelat powiesću tydźenja. Niemcy buchu na zwiazkowym finalu wubydżowania nasza wiesma przychod jako jedna z 8 są ze złotej plakietu poczęszczeny, a su si z tym 15 000 euro wydobyli. Mytowanie je klietu spoczat klieta na wikach zeleno tydźenja Berlinie. Nawodu Slepjanskeje Wyšeje šule Jana Rehorja nevočakuje žane službno pravniske šehi. Rehor bi pravje jednal, tak minister, jako bu znate zobuchu na šuli 15-letnym projekče externych pornografiske fota pokazane, kiž su za šuleriju pod 16 letami zakazane. Mieszczanska rada we Wojerecach je ze snadnej väčšinu přirážku za cuzowy komputerowy muzej Z.com pšmórnyła. Přichod muzeja je z tym dale worožene. Kajž praji wyši mieszczanosta Torsten Rubancy, je nitko załožbowa rada muzeja prašana. Na honjowužijskich polach su ratario zdžela ze žnemi žita započeli. Krabatowy mlokowy svět pola kulua je lohkých podudla svoje žnie ječmenia hižo zakončil. Ratarski zavod Redžic bratru nesvačidle žnie od kunca mineného tydženia niedže 200 hektaru ječmenia. Dež zajšvých dňu je do zraveniu treduskere pomal, hač škodžal. Rožka, pšenca a rypik biehu přichodnych tydženiu do zravia, tak ryka znesvačidva. A agrarne družstvo Miłočice chce přichodny tydžen ze žniemi 180 hektaru ječmenia započeč, potom gdyž so zaso slunco pokaza. Projekt Zari ma so dale viesć, za to wupraji so poradžovace wubjok za prašenja serbskeho ludu po boku zwiazkoweho ministerstwa za nutskune. Grimi skadžovaše so prini kruč sriečne wužice na Nepilic dvore runom. Za wólby wiesnanosti gminy Nibelčice maja jednoho kandidata. Je to 46-letny samostatny cichikrujerski mišto Tomáš Klar z Miłočic. Nestronski kandidat běhač do septembra 2024 člon gminskeje rady a zastupovace wiesnanosta. Dokelž žani stronje nepřisłuša, dobješe za svoju kandidaturu z najmjenša 20 podpiranskich podpismu zapodač. Wólby Nibelčanskeho wiesnanosti wotmeja so 6. septembra. Zdžirje su novu Vukovansku stražu otvorili, s tym je netko zastaranje nuzovim pađe severnje Budyšina lepe zaručene. Potrichi to vonje gmene Radvo, Vujka Dubrava a Malešecu. Vukovanska straža je dvurečne popisana a je plačiva nimale 2 miliona euro. Serbske zakładne šuli Čišinského pančicach Kukowie maja wotnětka novu dječacu biblioteku a zdobom su umiowski projekt na Kodbach šule zakončili. Grafikar Štefan Hanuš je zromadnje ze šuleriami dve vulky sčenje mestrujem s bajovými figurami a konturami Budyšina vuhotuval v obraze k tomu namakače na našich internetnych stronach a app MDR Serbia. Budyšinje tvari zavod Sachsen Energie novu elektrotankovňu za e-auta. Nabijanski park na Drežanski droze zmeje 12 jednotlivých staciju za spiešne nabivanje elektriskih auto. A poladame ište na vedro, hač do popudnja so dženca ište trochu dale dešuje při maksimálne 20 stopňach, a tež spočatk prinjeho prúznického tydženja vostanje šire, pokmurjene a skire mokre, hač do vútoru maksimálne 20 stopňu vici kojte a dešči kojte. A od srede potom zaso přečenjše a přichodny konc tydženja je lečo potom doskončne ročo.

0: Zawiście, aber nadzieją mnie zmiecie. Tyś wy nitko prozninach, drudy raz mirny wokomik, a możecie im wużyć, mianujcie za przychodny plack, kiś nitko z wami zromadnie wupakuju. Zajszłych dniach smyłam hiżo tu, a tam no kłoszczenku z naszej noje słucho ryski, czyli dżęca jest kończnie tak daleko, premiera po takim. Prozninskie weselo za wuszy, a to za cywu swójbu, smysi dobyczarskie powie Danczko literarnego wubidżowania 2023 wubrali, a z niego słuchorów zczynili wizos, ty a tamnej dalszy ideju a seklu, a hinajszym wukoncom hać literariski przedwoze. Nitko, dajcie so przekwapić. Haj proszu, jak możu wam pomóc? Słuchora po powiedanczku Jana Boguša.
1: Na, znajecie te zvuki? Haj, prawie. Sme we wulke čakani na letanišču. Nedam budže dževečich a Kristofova služba při recepcii so nedam započne.
2: Kravata? Check. Gelve Wasser? Check. Dobra nalada. Check.
1: Časnik bije dypkunje, a kajš přeco stejun svoje budzce za voknom a vita dovolniku z cywyho sveta. Ne traje do auto prini dovolnik vo vokno recepcije klepa.
2: Prič. Hej, proszę, jak może wam pomóc?
3: Po takim, ja leczę dżęca do Neapla. Możecie mi rzec, gdzie litat w odleci? Ja tu mianowicie nigdzie żadną informację k swojemu lity nie widzę.
2: Aha, pokażcie mi proszę raz swoje dokumenty.
3: Dokument, kajke to trzeba czet. Ach, tuta buba kamera. Czekajcie, nie dom szo mam. Trzeba cię mój ticket? Wubakas? Boarding pass?
2: Cyle womere tun ticket a tun boarding pass.
3: Jule, skończnie. Proszę, Jara.
2: Ach.
3: Što je?
2: Oj, oj.
3: Je ništo vopak?
2: Oj. Vokomik, možete v prošu hišće raz vospetovač dokal v dokvadnje ciče?
3: Na, do Neapla, italska pizza pasta. C'era una volta, coppa in sa... No, Neapel.
2: Oh.
3: Što?
2: No, hej, kak mam to rec? Kajš tu vidžu, nešče pak let do Neapla knijoval. Ale...
3: Što? Ale?
2: Ale do Nepala.
3: Do... Nepala?
2: Hej.
3: Nic do Neapla?
2: Nie.
3: Do Nepala?
2: Do Nepala, Kathmandu.
3: Kathmandu?
2: Lalecze, to steht tak na waszym tykecie.
3: Pokażcie. To nam żywi ono być. Nepal jest mi nece. Wy macie prawie. Taki kał. Nie tylko też wiem, czy od labietun lit tak bezbożne droi. Czadna homol, tajki kausa, traśne 50, ale to są
2: fałszywe. Och, czekajcie, wokomik. To tam i tej żel. Super za początek do dnia. Ja trzeba mnie kiedy kowy.
1: Ledma by si Kristofkovi popšal, klepa znova vo vokno recepcie. Tunkoč steje tam nervózna žona s vomjenem kobuku a s vulkými červenými svunčnými naočemi.
2: Hej, prosu. Jak môžu vám pomáť?
4: Moje dieťa. Moje dieťa.
2: Što je s vašim dieťaťom?
4: Vone je so mi na lietanišču zubivo.
2: OK. Zmirujte sa, kak da vone rika.
4: OK. Andrea.
2: Staroba?
4: 5 let.
2: Dere. A na čím môžeš vaše dieťa dere spoznať?
4: Na haj... nos... Ma sombrero na vove.
2: Sombrero?
4: Haj. Souvenir z dola. Mexiko.
2: Šo jasné.
5: Kitschbu, kitschbu. Je nichto 5-letnú holčku s menom Andrea Vidžal. Vona má sombrero na vole. Prosu sa při recepcii přizvič.
4: Poskajče raz. Andrea je hulc. To je v italskej hulče meno.
2: Oh, to šedíš.
5: Kitschbu, kitschbu, ja koriguju. Je prípadne nichtu 5-letného hulca. Ja vospetuju 5-letného hulca s menom Andrea Vidžal. Vun má sombrero na voje. Prosu so při recepcii přizivič.
4: Haj, tak je pravé. Ok, snano hišče jeho svojne meno dodače.
2: Haj, rade, a te je?
4: Carbonara.
2: Carbonara?
4: Hai.
2: Kajšta Juška.
4: Hai.
2: Andrea Carbonara.
4: Hai. Cele prawe.
2: Oh, muy bojo. No dere. Da cici raz. Potakim.
5: Kitschbu, kitschbu, ja znova koriguju. Je prípadne nichtu 5-letného hulca se sombrerom vidžal. Předmeno Andrea, svojbne meno Carbonara, kajšta Juška. Prosu sa při recepcii přizivič.
2: So, a vy čakajte prosu tak dlho tam prítku na vauce.
4: Ďakujú. Vútrobne ďak. Ďakujú.
1: Mač so sydne a za Kristofa že dživo dale. Na, to přichodného to lahíže znaje.
2: Hej, prosu, kak môžu vám pomáč?
3: Jo, jašče junu dla to Nepala.
2: Hej.
3: Nietko, když jsem již raz ten listík za let kupil. No, što ha môže tam v tem Nepalu činiť?
2: No, ja junu tak praju. Ve vašich flip-flopach by tam tak daleko nepřinžeče.
3: Jerom pomaj, svätá kata. A to ríka?
2: To ríka, vo komik, pokazám to vám na globusu. Ladeče, Nepal je kytro horský. Kraje za svoje horine Himalaje znate. Mount Everest, to tohle znaječe.
3: Môj Bože, no, tam ja nič nepolizu. To môžete vidieť. Jezus Maria, a prečo junu, kak dohoda strzeva poliču do toho nezda?
2: No hej, poudne budžeče z najmenša popuču.
3: Haj, vy miniče zavište s autom, ale ja minu, kak dlho budu z letadvom popuču?
2: Nie, to je pravé. Z najmenša 12 hodinu z letadvom. Ach, a vizo trebače hišče vizum.
3: Nemôžu ja, jule, pola vás tun tiket zmienič.
2: Nie. To je mi žel, ja jenož informuju. Vaša airline abo pučovanský büro vám pomaja. Tu poda nás na letanišču jacore mám. Hej?
1: Muž je očividne zadvilovane. Rábne svoj kofok a čampa preč. Potom klepa naraz starý muž s kijom, širý brodu a čmovými naočemi vo okno.
2: Hej, prosu, kak možu vam pomoč?
6: Dobrý den. Ta carbonara, djena ta dava.
2: Što, prosu?
6: Ja sem prede svišal, zosče přes mikrofon, o nekakej carbonare rečal. Možu si tu neče kupič?
2: He?
6: Na te nudle.
2: Nudle?
6: Nudle. Zistej carbonara, Jušku.
2: Hej, vizo, te tu zavišče tiš neče davaja. Ale nic pola me. To še vopak zrozumil. Vidíče tu mač, kotraž tamne na valcu sedži?
6: Vidžu.
2: Ona pýta svoje džičo a oni rikaja ze svojbnym menom carbonara.
6: Ach, tak, netko to zrozumil. Dajče ja. Ja raš mate svišu. No, da mene uspěj kapši pytanju, no. Kata sem tak bledete.
7: Christoph, so najprede přečelne na starca ročo smije. A potom je naš zvorovie. Miestem ste nadabo dohý rynk před jeho recepciu.
2: Hej, prosu, kak môžu vám pomáč?
8: Dobar džen, na ju leto šotiske je sovo 6 hodinov zapozži a môj muž Torsten. Tun tam, tun kýž ma češe z runovahu. Tun je si ve meze času ve tej bare tam prítku jedne pivo po druhým skázal a vúsled netko vidíč, što na dobi ja činč. Prosu, pomáče mi.
2: Mni čo to tam zade? Kýž tam tak vokoho ščoka?
8: Hej, hej, to je kúša raz te samsne, když je von vopite, potom von ščouka.
2: Hej, a s čím by ja vám netko pomáč mal?
8: No hej, ja so prašam, hač svojho Torstena potom dajke hostcova do leta dva dostanu.
2: To je češko posúčovač. Najprve by von dobel, štož, co chprajče, so by váš Torsten najprve raz dobel přestač ščoukač. Víš čo, što? Pošče jo tam na voku, tiši, že tam mač sedí. Snadno se potom zmiruje.
8: Azo poskeč raz, ja jo lepe znaju, až to potom, když to nepomá?
2: A když to nepomá, potom hľadáme dále. Mač ište podra hodinu kvíle, nech sa von vúspí.
8: Ale když von ščouka, se to laženie nevúsne.
2: Máme tiež rúmnosť za odpočnenie, abo vostrozbnenské cele. Time out.
8: Što? Što, prosu? Von dobi do jedneje celé? Nie, ja spytam, štož môžu, dere, ja sem všetko zrozumil, čakuj.
2: Ničo, čakvaniu, šo budže.
8: Tostno, zmiruj so, prosu. Tostno. Nik buď to na vás, mirom.
7: Netko přistupí mladý muž, kýž má cídňovskú brodu, dlhé kudžlaté vosy a gitaru okolo ramena pojesnenú.
2: Příchodne, prosím. Kak môžu vám pomáč?
3: Ale poskajno. Jo, tom let na kupu Ibiza. Tu nie vopročeš šmónie, ne?
2: Vokamik, ja to prúju. Hej, to je mi že.
3: Zaplacane. Ale ja to nebyl tolajúce připomňu. Na kvasu svoje je sotre piskač.
2: To je mi jara, že. Vopravdže. Váš lid je šmonene. A co naruna tu nesti. Ale příchodne lid budže... Po plane jutce popodňu.
3: Jutce popodňu, hakle.
2: Hej, tak tu stej. Môj Bože, to ty šišče. Jezus, mra, nech tu beči.
3: Smím ja vás raz potvočiť.
2: Vy mě?
3: Aha.
2: No, moje dla... Tam to poma. Hej, to šo budže. To je mi v obchodze jara, že za vás.
7: Gitarist Christopher Krutsche vobima. A přitom svůj vůzo na jeho košli odmora. Potom rábne si svoju gitaru.
3: Dětko, když nemůžu to svoji srdce zaspívat. Já vám to zaspívám, ok? Počkej.
2: No, moje dá. Už nám to pomáhá.

0: Aus poslednimi taktami Mirčina Veclicha je nedom dvanačih.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca katolske s farariom Gerardom Vornariom z

0: Nie, te ľudia vidieť, až oni im to napravdu prijedajú. A to ja si myslím, až to má ten zmysl, až napravdu přijdu ľudia ven, ako mygu prijedať.
1: Všetci nás viešiš. Recentrina Peč Šežinský a jeho kolegovky a kolegy gledajú pak južo, kak zoria dali uvíjaš.
0: Dajú všaké ideje, najprej co my ešte ten niečo stvrty a piety lietník prijedať tak, ako sme do tých miest prijedli všetci, ale dajú všaké druhé ideje. Snaž by my gali opýtať jeden druhý cas za te zoriaky, alzo napríklad ve zelenom casu, nekak talcajt, ja neviem, napríklad 20 štúndov ob týždeň, alebo 15.
1: Serskú uknúš po casu a nové cílové kúbky dobyš, až do 2021 čijasča ma ten pilotový projekt CAS o naskenenia zbieraš, ale neodavno všetko jasné.
0: Vec, že o te peniaze přijdu, to je opäť ešte také veľké prašanie. A druhá vec, také, kto dej to nosárstvo převzeš, alebo sme už o také přemysleli, jestli by my gali samostatná serská institúcia, byš, alebo nic. To sú všetko ešte vetverené prašania.
1: Zoria sú kompletne financirované přes struktúrnu zmenu. Veni slušajú, kto gromadil 6 štolnoserským projektam, ako miasto drugim Dolnoserská kultúrna akadémia abo Seš Vúžica film, že vyš nás 4 milióny euro dajú zviesk za nie ešte nekak 5 let. Ktož si myslí, až o to veľa casa, Zemeli.
2: Der Prozess oder der Dialog dazu muss jetzt beginnen.
1: Kroni Dr. Lutz Laschewski Wetzerskiger Instituta. Joko Team wird Sachobjenka obgliedujo kakse Zoria uvijaju. Wenn viži positivne efekte projekta, kroni pak teka až serske institucije muss se pšašanje stajš kak dali, kak mežo se projekt po koncu spejhovanja oprovaš.
2: Wer sollte se zukünftig tragen? Die Strukturwandelmittel fallen irgendwann weg. Und was sind dann die weiteren Modelle? Die Töpfe werden nicht größer werden. Im Augenblick reden wir in der Bundesrepublik ja nicht von überbordenden öffentlichen Haushalten, sondern eher von Sparen. Das heißt also, in den zukünftigen Finanzplänen wird es nicht mehr Geld geben. Im Augenblick ist es ja ein Erfolg, dass man nicht weniger hat.
1: Přestrukturirovanie, abo nové gernce dobyš, to je cíl a debata je notná, kroni Laschewski. K tomu jadná rozavošpil za serský ľud Jan Buda.
3: Bude to prvný vážny nadavk novie zaužboj rade. Ta legislatúra sa zachopí 2027. A južo tam budemo sa v klozúrach vienovať to s tým nadavkám a strategickým přemyslovaniam, kak s tým obchádame až jo financírovanské dogrono 2030. Ke konci a také tie struktúrne sredky za Braniborsku. To musí už len to byš dokúľa až 2019, alebo tak to je přepoží.
1: Koniec struktúrnych penis v Braniborskej padňo gromadu s koncom aktuálneho finansného dogrona závožby. Kaž gledaš, kak dôjko trajú penizne jadnania, majú sa také parlamentarijské přiraže závožby v domovinie a v cerskýma radoma s tým skoro zabieraš, kak dali. Teoreticky je možné, až dostanú Braniborské Serbe ďalšie peniaze přes struktúrnu zmenu. Spichovanská doba žoga ešte až do 2030.
3: Also ja nebych to uzanknul, až přijdu přidatné peniaze, ale na druhým boce je veľmi vážne, až také máme strategiu interne. Kaž to ešte peniaze nepřijdu, kak vyžeme s tými originálnymi serbskými penizami raz kroniu, a to jo, nučíkovne boje na každý pád, ale tie štajky boje sú treba. Dokýž šučo druže so také žarujo, to mežoboč so, je treba plán B.
1: Plán B mieni, také skoňceš nekutár serbské projekte. Co sa ma spiehovaš, redujú smernice za vožbe. Venech ma serbská rec prioritu. Jaden plus za projekt Zoria.
3: Tu chvíľu sme si se serbskými ražišelemi přezjadni, až je ta priorita dále serbská rič a bude to v příšodže vestač. A ja si myslím, to je také taký gödnoženský instrument, až jeden projekt, když je jenož kulturné, nemá tako šanzu, kaž jeden projekt, když má také rič spěchovat se napraven, so vnúči.
1: Vedgledané vetogo, vestanio to přašanie nosárstva. Kto přiozio také pokojencu struktúrnych penis za konitosť za Zoria. Za vožba žiče se spúšťovnú nosárku, tak budar. Aktuálna nosárka Zoriu a dalších struktúrnych projektov je domovinská župa Dolná Vúžica, respektívne je Dompro GmbH. Žiadna Frankosik po napšašaniu RBB žiadno konkrétne vetegrono nema dla příhoda. A pokážo na rozgrona, ako majú se ešte viasť. Slik ve projekte Zoria. Gledajúce na te diskusie vo přichože, recné trénary a Peč Šežinský a Franciska Albertová necení tej sebe převiele starosti.
0: Každo nebužo tak eš, ako jo šlo do tých miest, ja si myslím, bužo nieco nového nastaš a to mi také nekak by motivovalo dalej getovať.
4: Jo, zase v toho přemyslujem, ale pen mám nekak optimism, aber doveru, až to nekak dalejo, dokoláž ten projekt tak deje funkcionirujo. Ja si myslím, až mežome te pieniese dávaje v toho přeznaníš, až to je dobrý projekt a musí se dalej spechovať.
1: Optimism a doveru majú recne trénarie, kaž gledajú na příchod projekta Zorja. Druge sú južo dento pšašanie stajú, kak se šiknete zachopťovne serske projekte ve struktúrne zmenie budú mec uhovaš po tej dobie spechovania. Zorja vestanú se vie dali téma v serskom programie.

Vyžedrie všetci teke tu drugu, nerešnu a nepšavnu Ameriku. Smolnica lihoty zdá se pak svešiš mecni. A teke gaš sa aktuelne v politickém systéme USA vyhori. Smolnica se ešte žagi. Se zaslepiš, nedajo se pak žínca nichten tak laško.

0: Böse słowo ma žinca serska duše pastorka a faraka vedešnja Katarina Köhlerova. Žinca žo vo kradu svietovu temu vo užovanje hendija.
1: To, na som švíse tvoja učoba, to je tvoj Bog. Na co peji si jošo v svoju učobu? S čim vše živijome svoj cas? Co obkníže naše myslicky? Na což peji si još svoju učobu, to je tvoj Bog. To je napisal Martin Luther k prídnej Božej kázni. A my přemyslujeme, co má plamňo ve učobě, to prídne mesto, familia a dvr. Co stojí cevo gorice na meje listčině vážnych věcov, peněze, auto, materiálne dobytky, co obsejží našu učobu. Ja som gana bola na oglíže pla uknikov a uknicov projekta Zoria a sme dvojko diskutirovali. Net jo nám také pšašanje do mysli přišlo. Kak mocne jo hendi ve tvojom živjenju? Pjavi sme ako žiši teke cestče per štundo před televizorom přeperali. Cesta pytame roztrasčenja. Žinca v hendiju. Co je plus abo minus? Až mažaš přes internet kontakt přešelam žažaš, to je veliký plus. Rozmej, ako jo Mato Kosek do Ameriky udrogoval, jo list 3 měsíce přes ocean šel. Žinca krydňaš pověstí z drugego kenca světa za per sekundou. Ale my také umarkujeme, až hendi ucinioši samotnego. To je minus. Kto nie znajo to? Wiele sasa jo przejšło, a ja som jano głupostči gledala. Niektore ved nas maju žiši a su se przešali. Co minišo? V kakem starstve dejali žiši svi prejdne hendi miš? To je kuždej familii hnacej. Žiši dejali nejpierwej ze starejšima gromaža, funkcija a možnosti hendia vetekšiš. Prejdne hendi by dejal znaš jano tastove hendi byš, za núzne pádu, ale dajo sociálni čišč. Šikne majú smartfón, jano janic, groni syn. Naša klasa má svoj čet, šikne majú přístup k ňomu, jano janic. Gronižoka. Gaž starejše ako helikoptere nad svými žišimi vachujú, nemojgu te žiši samostatne ordovaš. Gaž jo gale staré dosť, aby rozmiavo čachote, ako vakajú na ňo ve interniše, ga mežo svoj samský smartfón krydnuš, snaž s 12 abo se 14 15 letami togo nejsme tak vjeste byli. Dejali ze šišimi pejedaš, co ga při hendiju ciniš? Skomu žijoš ty něco přesto? Což napšaudu teliko casahu přeberaš? Ustajš o regule gromáže s vašim galeším. Kak mežeme sami rozumnej ze smartfonum obchadaš, sme se přešali. Jeden Zoria kronil, zasecuju se ako zemcigar kalasku. Ešte raz malsne tam peglidňuš, mega hoci nieco skomužíš. Potom je zase umúcnio, kaž teke vyši jacor pezdže poviesči přídu a nakatareš, dejm vete graniš. My dorosčene dejali prítkbilda zažiši byš. Dělej snaž s hendijom obchadaš ako s ogliedom do kazina. Tož sebe prítk vzijome viele peněz, co me maximálne udáš. A potom net to miesto spuštijome, kaž sme je zbrouchovali. Gaž takým, kaž oplánovane cas za hendi je zbrouchovane, ga dej mi jen malcne nabok siniš. a hosu hešči per typo. Lazuj knjig v momo a přemysluj v nich. Kaž ogled mam, scinijom hendi pšec. Som ušaltoval zukový signál, kterýž pokazujo nové pověsti. Na com štvěja učeba vise, to je tvoj Bog. Boga njame, žož s palcami přiměš, a do měška zatkáš, abo do kaščika zavřeš, z učobu pak vysáš na něm, něho nic drugiego, ako se krádu na něho spuščáš. Toga dla, co ven nás ve čoga drugiego vytchýliš. A nás kuse šignuš, dokoláš ven, jo to jedno samé nímerný dobytk. Píšo Martin Luther. Přeto já jsem ten kněz tvý Bog. Ty nedejš žádných druhých bogov míš pedla mňa. A Boží mír, kterýž o ušejší knigo rozuma, obzvárnuj vaše učoby a myslí v Kristusu Jezusu. Amen.

0: будет, Зиня?
1: Kata wunderowa bydliwe wielkich dobrynjach, kje je żywyszasy temu narodnemu dniu z lednu bautoru, żydze je domowinska kubka choszubusu jeszcze raz na niej uczobnie szo dobre, pszoszo strowa dej, westaż a miś rietne stunde z jej lubymi. Teke bautoru ja miło bosta kwara na umienku dita szyt ze żylowa, wesem a wesem żasy lednę to jo, kutej palincu welicpie przydu lube pestrowe wetkubki serska namsza, wekotarysio radne cas żywał, Svonky tej kubky žice jomu boga žognovanie a viele mece a strovote novým živienským leše. Franciska Albertova zbierna je svišiva s riodu styri a styrčasča liet. Jej učobne gratulirujú Svonky domovinskie župe Dolna Rúžica a teke serske familjove tovaristvo gromaže. Luba Franci, ty se groniva před krotkým živaš s modemi v serske rece lec plazorio abo inži, to je obšetce dyrdom dej, ale jadn riedne. Oprovaj sebi svoju dobru mysl, naša redakcia se lubem glukoži ceniam šizaknio. Zase máme palincovú lícbu, Jadwiga Krokorjova z jod zvýšiva 5 k vychošubusu svoj 7 a 7 žasete národný žen. Lube národnínske pestrovenia přijdu ved přiješelo domovine vychošubusu. V Radvorju jo zvýšiu 5 k ceptar na uminku Teo Bejmak svoje živie žasete národný žen. Znáte jo Teo teke Dolný Rúžice přes svojo dvojkoletné statkovanie ako ceptar na Serskej ušej šuli v Chošebuzu a šulský viednik v Radvorju. Nažiame se, až jo to bol riedne zviežen ve kresu familie ze ženského grietlu, žišimi a enkel žišimi a se vie s bračom Konradom ze jogo dvojnikom, obe z tej živie žasete brosta kromaže zviešivej. Jo a jogo negajšne uknik jurogi Jera z Chošebusa se glukože ceniam přizamknil.
2: Ja, gronim raz, von jo na tom vina, až som ja se rozložil pedagogikov studiváš. Ten jo z nami zachopil 1. septembra živiš a pježaset, von ako mode cepta a my ako vokniki v živitem letniku. A tam jo náš redonický cepta byl, jo matematiku a chemiu při nás podavoval. Ja, ľube Teo, my všechny vokniki tvoje prednoje redonie Tebe veľkým učebne tvojomu rednemu jubileu mojo gratulujeme. My sme veľkým žikovne a se tekte s nami tak dere to všetko gotovo a až se nint to ešte všetcik až redonické zmakanie gotovo sa obžiliš a my chceme to také dali gotováš a z toho vúhľadáme až ty pán také všetci připodla. My chceme také tvojomu bratčoju ľube Konrad Bemak Wegen Wutschobne gratulierowasch, a tebe schütze mit Decke, schau dobrige, derimische, Kschuto, Srobotu, a Kuschigin derimische.
1: Pesha Tschichas Chalet, jo, Wettzerrechtiger, Clemens Isensee ist Balinja.